0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Cestování v čase dosud nebylo vynalezeno. Ale od teď

skvelí hitmakeri Tito Jungle. V podstate hrajú stále jednu a tú istú pieseň. Ale každá je hit. Jungle a The Wave z Rádia FM. 9 minút po 13. finišuje. O chvíľu nás čaká aj Boards of Canada. Zahrá nám Kurt Weill, This is Kevin. A toto je duo Arab Strap. You, you, you.

kamínku v řeku se skládá. Bílý a průzračný ze skály příští o sametový stůl.